92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

0: nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. května. Tento den roku 1949 se narodil klávesák skupiny Procol Harum Gary Brooker. A taky Francis Rossi z kapely Status Quo. V roce 1959 spatřil světlo světa také herec Rupert Everett. Naopak jeden život uhasl, a to bývalého prezidenta NDR Ericha Honeckera. Zemřel v Chile ve věku 81 let. Ročník 1960 je Mel Gaynor, bubeník Simple Minds. 29.5.1848 se Wisconsin stal 30. státem americké unie. Přesně po 81 letech naměřili Fritzi von Oplovi rychlost 200 km v hodině. Narozeniny dnes slaví také Noel Gallagher, člen skupiny Oasis. V 83. se členové skupiny Kiss na svém koncertě naposledy objevili ve svých známých maskách. Později, když se dali znovu dohromady, na svoji tradici navázali. Dalším známým oslavencem je dnes také Mel B, bývalá členka Spice Girls, ta je ročník 1975. 29. května 1954 se ženil herec Kirk Douglas. Po 36 letech se Boris Jelcin stal ruským prezidentem a v roce 1956 se narodila také jedna z klanu Jacksonů, Latoya. Během svojí pěvecké kariéry stihla pózovat i pro Playboy.
0: Významné události a výročí pro dnešní den. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

dnes hrát fotbal, pokud budete hrát fotbal, nebo si jen tak budete začutat, tak si vzpomeňte na tuhletu písničku, protože ta je fotbalová. Je to novinka Shakira, Burna Boy, společně vydali tuhletu písničku, je to oficiální skladba k FIFA mistrovství světa ve fotbale 2026. Zároveň tahleta písnička je oficiální hymnou vzdělávacího fondu FIFA Global Citizen, kterého cílem je dokonce mistrovství světa ve fotbale letos vybrat 100 milionů dolarů, ale ne na fotbal, ale aby se dětem po celém světě zajistil přístup ke kvalitnímu vzdělání a sportu. Takže Shakira, Burna Boy, dávám palec na

0: 6 hodin 14 minut, říká se, že nejkrásnější svět je ze sedla koně, pak motorkáři řeknou, no ze sedla motorky a tak dále. A traktorista řekne ze sedla traktoru, anebo kombajner ze sedla kombajnu je nejkrásnější svět. Zrovna konkrétně na koni jezdila zpěvačka ve videoklipu, který uslyšíte už za chvilku písničku. Videoklip se natáčel v New Yorku, ale v roce 1994 a zpěvačka Sophie B. Hawkins je na pláži, jede na koni, představte si tu nádhernou situaci na pláži na koni. Krása, paráda. Tak tohle to je rok 1994, do kterého se vrátíme právě teď. A propojím ho s rokem 2026. Tahle ta písnička dosáhla, kterou uslyšíte, 56. místa v americké hitparádě, nejprestižnější. 56. místo není špatný, ale v Kanadě se jí zadařilo lépe. V kanadské hitparádě ta písnička byla na 7. místě. Takže oproti 56. v Americe 7. místo lepší. No a teď, jak to dopadlo na hokeji včera? Taky Kanada lepší než USA. Kanada postupuje. Kanada porazila USA 4-0.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozorňujeme na odstavené osobní auto pro poruchu nedaleko Nového Strašecí. Je to na Karlovarce, silnice dálnice číslo 6 a je to ve směru od Nového Strašecí na Prahu. Kousek za Novým Strašecím, 37. kilometr.
0: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

Teď je 6 hodin 27 minut, sun goes down, kdy nám bude zapadat sluníčko. Tak sluníčko dneska zapadá 20.52, ale to neznamená, že hned nastane tma. Tak zhruba do 21. hodiny si můžete užívat den a pak nastane ten taneční páteční večer.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu pomalu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 27 stupňů Celsia. Krásný den, krásné odpoledne. Krásný je také to, že je před námi víkend a Krasohled je písnička, kterou slyšíte za chvilku. Reddy Kirken, Michal Hrůza. Ale ještě předtím bude doprava Slovuna.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění je z Černčic u Loun. Černčice u Loun v ulici Žižkova. Tady havarovalo osobní auto, které narazilo do domu. Policie je přivolaná na místo.
1: Relax Radio.
3: Louny 94,8 FM.
1: 94,8 FM.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Den dětí oslavit můžete například v Zooparku Zájezd. Máme tady pro vás připravenou krásnou cenu a to je rodinná vstupenka do Zooparku Zájezd na pondělí 1. června. Do pondělí soutěžíte o tuhletu vstupenku rodinou na Instagramu Relax Radio. Rozklikněte náš Instagram a odpovězte, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. Stačí jedno jediné zvířátko, ale odpovědi musí přicházet pouze na Instagram Relax Radio.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní upozornění z Prahy, pokud projíždíte ulici Radlická směrem z Radlic do Jinonic, tak pozor, havarovala tady dvě osobní auta, jeďte opatrně, šťastnou cestu a včas doražte tam, kam potřebujete.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Víkend je na dostřel, víkend je na dohled, ale pozor, připravte si pláštěnky a deštníky. Dnes bude jasno, nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu pomalu přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 27 stupňů Celsia. A holka z plakátu, to je nejnovější písnička Slzy, kterou slyšíte už za chvilku.

Jiná holka z plakátu. Text téhle písničky, nejnovější od Slzy, je o nenaplněné, skoro až platonické lásce, ale i o té časté mylné představě, že s někým nemůžeme být, protože je to pro nás v našich očích až příliš dobrý a nedosažitelný člověk, takže zkrátka se podceňujeme. Písnička má taky zajímavý videoklip, který se natáčel v ulicích Plzně. Možná se tam uvidíte, pokud jste byli při tom natáčení. 7 hodin, 7 minut, to byla Slza, teď už Holy Moly. Dobré ráno.

0: Katy Dennis a její ranní doteky Touch Me jsou pozvánkou do kavárny Rádia Relax na hotel Kladno. Pátek, sobota od 21 hodin. V klubu Rádia Relax hrajeme od 22.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v relaxu.
2: Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud jedete v Praze na Pražském okruhu, právě se blížíte k nájezdu nebo sjezdu na Písnici a jedete směrem k letišti, dejte pozor, za tímhletím nájezdem je pro poruchu odstavené nákladní auto.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
8: Ztrácíš se před očima.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění z Kladna. Dejte pozor na převrácený kamion, který je na kruhovém objezdu za Kladnem ve směru na Buštěhrad. Za dopravní info děkujeme řidičce Verče. Přejeme hezký den, šťastnou cestu a vydejte pozor na ten převrácený kamion za Kladnem ve směru na Buštěhrad.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: pum, girl.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Aktuálně k dopravě u Kladna mezi Kladnem a Buštěhradem na kruhovém objezdu blíž ke Hřebči se stala dopravní nehoda. Je tady převrácené nákladní auto a na místě složky integrovaného záchranného systému, i protože z toho nákladňáku uniká palivo, takže je to tam určitě na díl. Počítejte se zdržením na trase Kladno-Buštěhrad. Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio. Časí.
2: Co se týká dopravy u Kladna, máme jasno, a co se týká počasí, tak je to podobně. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne 27, ale pozor, večer už začne od severozápadu pomalu přibývat oblačnosti. Ale večer to nevadí, protože my už budeme někde tancovat jako Travolta.

0: a dávejte na sebe pozor na cestě do školy, na cestě do práce. Ať si dnešní den užijeme a třeba vejde tento den do historie.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 29. května. Tento den roku 1949 se narodil klávesák skupiny Procol Harum Gary Brooker. A taky Francis Rossi z kapely Status Quo. V roce 1959 spatřil světlo světa také herec Rupert Everett. Naopak jeden život uhasl, a to bývalého prezidenta NDR Ericha Honeckera. Zemřel v Chile ve věku 81 let. Ročník 1960 je Mel Gaynor, bubeník Simple Minds. 29.5.1848 se Wisconsin stal 30. státem americké unie. Přesně po 81 letech naměřili Fritzi von Oplovi rychlost 200 km v hodině. Narozeniny dnes slaví také Noel Gallagher, člen skupiny Oasis. V 83. se členové skupiny Kiss na svém koncertě naposledy objevili ve svých známých maskách. Později, když se dali znovu dohromady, na svoji tradici navázali. Dalším známým oslavencem je dnes také Mel B, bývalá členka Spice Girls, ta je ročník 1975. 29. května 1954 se ženil herec Kirk Douglas. Po 36 letech se Boris Jelcin stal ruským prezidentem a v roce 1956 se narodila také jedna z klanu Jacksonů, Latoya. Během svojí pěvecké kariéry stihla pózovat i pro Playboy.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala dnes po ránu. V této nehodě na kruhovém objezdu mezi Kladnem a Buštěhradem. Počítejte se zdržením, pokud jedete na sedmičku, možná zvolte na silnici číslo 7 jinou trasu přes Hřebeč, protože na kruhovém objezdu blíž u Hřebče se převrátilo nákladní auto, převrácený kamion a je to nehoda s únikem paliva, takže to vypadá určitě na díl.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Díky za dopravní informace, které posíláte k dopravní nehodě nákladního auta mezi Kladnem a Buštěhradem. Je to na kruhovém objezdu, ale je to naštěstí na tom vnějším prstenci objízdném, protože ten kruhový objezd je z části dvojitý, takže tím vnitřním kruhovým objezdem se to dá projet. Jeďte opatrně mezi Kladnem a Buštěhradem.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvedl. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista. This one is for the

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda dvou osobních aut se stala před pár minutami v Praze v ulici Evropská. Je to směrem k letišti poblíž Masarykovy koleje.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: tried.
1: 8 hodin, 1,5 minuty.
2: Rakovnický soud včera projednával kauzu neoprávněného odstřelu jelena, obžalovaní vinu odmítají a dvojici mužů na Mělnicku, která poškozovala návěstidla, kriminalisté obvinili. Hezké ráno.
3: Relax Radio.
2: Včera projednával rakovnický soud kauzu neoprávněného odstřelu jelena v Lánské oboře. Obžalován je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus a Ondřej Kratochvíl z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Desetiletý jelen měl hodnotu přes 100 000 korun a byl vykázán jako regulační odstřel dvouleté zvěře, kdy lovec neplatí. Oba muži svou vinu odmítli. Dva muži na Mělnicku podle policistů kamenem nebo vzduchovou puškou opakovaně poškodili červená a zelená světla u návěstidel na železničních přejezdech. Kriminalisté dvojici obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Dalibor dostal ředitel společnosti Česká krajina nám řekne více o první rezervaci divokých koní v kraji.
4: První rezervace divokých koní v rámci kraje vznikla dnes na Vysočině. Jde celkem o 18. rezervaci velkých kopytníků v rámci České republiky. Celkem jde již o třetí rezervaci, která vznikla během letošního roku. První dvě byly založeny na Šumavě a v Českém ráji.
2: Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, v celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití.
3: Sport.
2: V nominaci Argentiny na fotbalovém mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní 6. šampionát.
3: Relax Radio.
2: Dnešní den bude slunečný bez oblačnosti. Nejvyšší teploty dne budou 24 až 27 stupňů Celsia. Stále platí výstraha požáru.
5: A na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, jestli jste někdy spali pod širákem, a nebo stanovali. Spala jsem někdy pod širákem?
6: Ne, ale stanovala jsem.
5: Stanovala? Naposledy? Teď někdy?
6: No to už je dlouho.
5: A zážitek z toho stanování?
6: Jo, pršelo, takže asi nevím, v kolik to bylo v ranních hodinách, prostě mě probudilo, jak na mě prší, protože ten stán asi nebyl nepromokavý.
5: Stačí, když se člověk dotkne špatně.
6: Ano.
5: Pak už to protéká. A nejhorší je, když potom se probudíš a pluješ v tom stanu.
6: Tak, takhle nějak to bylo.
5: Jdeme na pláže. On the beach.
3: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Včera to na hokeji bohužel nedopadlo. Jak to nakonec dopadlo všechny zápasy čtvrtfinálové, které se hrály na světovém šampionátu, tak na to se podíváme za chvilku, ale i tak můžete přijít slavit společně s námi.

0: Jak jsme se ve zprávách bavili s Barčou o tom stanování, tak dotaz máme na Facebooku Rádia Relax, jestli jste někdy vyzkoušeli spaní pod širákem a jestli jezdíte třeba pod stan, protože letos těžko říct, jak to bude s těma dovolenýma. Jana napsala, spala jsem pod stanem jako malá s rodičema na dovolených na Lipně a na vodáckých táborech. Jitka, ano, pod širákem na čundru 1986 a pod širákem na balkóně, ve vedrech, o prázdninách, a to bylo v loni a bylo to s vnoučkem. Pak tady píše Maja, pod širákem je to paráda, jenom nesmí pršet, ale i tak se to dá, anebo Vlasta. Jasně, že jo, když jsem jezdila na tábory, výborný a spaní pod širákem, super, takže doporučujeme.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Je to tady. Půjdeš?
2: No to je jasný. Jdeme.
1: Labirint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke Dni dětí.
2: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí
1: a užijeme si krásné odpoledne.
2: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
1: A přijde i maskot Myšák Lábož.
2: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
3: Den dětí s Labirintem.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Radio station B 105.

0: Kolikrát, když je takhle horko, tak si říkám, abych někde nezůstal viset v asfaltu, aby se neroztekl asfalt. Jak je to s teplotou asfaltu na silnici, když na něj praží sluníčko v pravé poledne? Běžný silniční asfalt začíná měknout až při teplotách 70 až 100 stupňů Celsia, přičemž ještě když se na něm pracuje pro silničářské práce a stavbu silnice, ten asfalt zahřívá na 140 až 180 stupňů, to je optimální tekutost, 140 až 180, no a měkne při té teplotě nad 70 stupňů Celsia. A když je extrémní letní den, tak jak to je, při tomhletom největším horku na přímém slunci dosahuje teplota asfaltu 60 stupňů Celsia, takže to je pořád v pevném stavu, ne těch 70, ale 60, takže si myslím, že by nám nikdo dneska v asfaltu uvíznout určitě neměl.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: šampionát. Finsko, Česko 4-1. Včerejší hokejový výsledek našeho týmu, tedy prohra s Fíny, odráží realitu, přiznává kapitán Červenka. Co říká na náš včerejší výkon trenér? Před mistrovstvím jsem měl strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále, přiznává odcházející kouč národního týmu. Vyhrál zlato v Praze, pak ale na třech turnajích po sobě vypadl s týmem ve čtvrtfinále. Naposledy teď v Curychu, kde hráči, které vybral, nestačili na Finy. Někdy to tak bývá, říká, přesouvali jsme se, nebyli jsme na ledě a celou první třetinu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Finové odskočili na 2-0. Uklidnili se, i přesto, že jsme se od druhé třetiny zlepšili, tak už to nestačilo. Nohy a nastavení jsme potřebovali mít od první třetiny. Stojím za mužstvem, ale přesun a strašně těžký zápas s Kanadou se na tom všem podepsal, dodává trenér Radim Rulík. Jak tedy kompletně dopadly čtvrtfinálové duely včera? Švýcarsko porazilo Švédsko 3-1, Norsko Lotyšsko 2-0, Kanada převálcovala USA 4-0 a my jsme prohráli s Finskem 4-1. Program sobotního semifinále je následující. V 15:20 odpoledne Švýcarsko Norsko a večer hraje o 20 hodin Kanada s Finskem.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme z Prahy, Evropská ulice, dejte pozor, vedle Džbánu, kempu Džbán, se stala dopravní nehoda 3 osobních aut ve směru do centra. Šťastnou cestu.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Za půl minuty bude přesně 9.
3: V osadách na Rakovnicku nemají lidé pitnou vodu a díky suchu si budou muset zažádat o cisternu a nemocnice Hořovice spustila novou službu s názvem Z nemocnice domů pro pacienty. Pěkné ráno přeje Bára a Dan.
1: Relax Radio.
3: V Jesenici na Rakovnicku nemají v osadách Chotěšov a Bedlno pitnou vodu. Lidé využívají vodu ze studní, ale díky velkému suchu je nedostatek vody. Proto město zřejmě i letos požádá o zapůjčení cisterny s pitnou vodou. V budoucnu se plánuje propojení severočeské a středočeské vodovodní sítě. Na projekt zatím nejsou finance. Nemocnice Hořovice má pro mobilní a svéprávné pacienty novou službu s názvem Z nemocnice domů. Služba je bezplatná a zajišťuje pacientům bezpečný a pohodlný odvoz domů. Pacient si o službu může zažádat při potřebě vyšetření nebo po propuštění z nemocnice domů. Dnes proběhne noc kostelů. Mluvčí arcibiskupství Pavel Šretr.
4: Například ve Slaném bude otevřený kostel svatého Gotharda, ve Velvarech kostel svaté Kateřiny Alexandrijské. V Záklonech můžete navštívit kapli svatého Izidora. V Neratovicích třeba kapli svatého Vojtěcha a hned naproti stavbu nového kostela. V Lužné u Rakovníka pak přivítá návštěvníky třeba Husův sbor a v Kladně mohou zájemci přijít do 9 kostelů a modliteben, včetně kaple svatého Floriána.
3: Otevírací doba kostelů bude různá, většinou od 17 do 22 hodin. V Možděnicích na Chrudimsku, která jsou součástí obce Vysočina, dnes ráno začal hořet bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů.

0: Středočeském kraji jasno a slunečno. Teploty budou 24 až 27 stupňů Celsia. Doporučuje se dodržovat pitný režim.
1: Už by se dalo jet i na vodu, jak jsme říkali o tom stanování. Ty máš takovou zajímavou příhodu.
0: No, po té noci, kdy teda na nás pršelo celou noc, tak ráno ti otevřu ten stan, že teda vylezu a z očí do očí si koukám slabutí.
1: Slabutí,
0: ano.
1: To je krásné ráno, vstávání. No, co říkala ta labuť?
0: Byli jsme obě dost v šoku.
1: A jak to potom vygradovalo nebo pokračovalo?
0: Tak jako...
1: Ty jsi zjela zpátky do stanu, ona zpátky do řeky?
0: Tak. No, naštěstí tak. Nějak takhle to bylo.
1: Tak to je ideální. Že jste si to neprohodili. Přejeme hezké dopoledne. Za chviličku je tady taky Tina Turner.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax rádio.

0: Čase 9 hodin a 12 minut k tomu startuje Café Time s Terkou. Dneska máme pátek a to znamená, že je všech bláznů svátek a nejenom bláznů, taky všech Maximiliánů a Maximů. Přejeme jim všechno nejlepší a dnes je také den, kdy vylezli první lidé na vrchol Mount Everestu v roce 1953. Takže významný den pro nás všechny, pro celou planetu, dá se říct. Tak pojďme na to. Za malou chvilku už Adonis s písničkou Game, no a samozřejmě spousta, ale spousta hudby a zábavy s relaxem.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Přesně v tento den, tedy v 29. května roku 1953, vystoupali na vrchol Mount Everestu dva muži, Tenzing Norgay, což byl nepálský šerpařský horolezec, a Edmund Hillary, který byl novozélandský horolezec a průzkumník. Tyto dva pánové vylezli na Mount Everest právě v tento den, takže je to pro nás takové výročí, byli úplně první, kdo toho dosáhli, ale mě by zajímalo, jestli vy víte, jak dlouho zhruba v dnešní době trvá vylézt na Mount Everest. Pište mi to na 606-736-736, jestli si to vůbec dovedete představit, jak dlouho to je a jestli byste to třeba chtěli absolvovat, protože mě osobně je v tomhle počasí a tady v těch nížinách docela dobře, takže já bych tam asi nelezla.
1: Největší hity Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

V dnešním dopoledním Café Timeu se bavíme o tom, jak první lidé vystoupili na Mount Everest. Mě by zajímalo, jestli vy byste na něj chtěli vystoupit a jestli víte, jak dlouho se na něj zhruba jde. Mám tady od vás už zprávu. Myslím, že cesta na Everest trvá přibližně 3 měsíce. Viděla jsem o tom dokument a určitě bych to nezvládla. Petra. Péťo, děkuji, já si to myslím úplně stejně. A pak tady máme ještě jednu zprávu. Čau relaxáci, za mě je to neuvěřitelné pokoření planety i sám sebe. Ale už na to nemám věk, Roman. Tak Roman vypadá, že by na Everest vyrazil. No, je to škoda, že už na to nemáš věk, ale já si myslím, že někteří, kteří tam vylezli, tak byli i poměrně staršího věku. Každopádně cesta na Everest trvá přibližně 2 měsíce. Samotný výstup a sestup se skládá ze základního tábora na vrchol, zabere zhruba 5 dní. Drtivá většina ale toho času se věnuje náročné aklimatizaci na extrémní nadmořskou výšku a čekání na vhodné počasí. Takže jestli chcete vyrazit na Everest, tak si na to udělejte dovolenou 2 měsíce.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, máme tady hlášenou dopravní nehodu, a to na silnici číslo 61 u Kladna. Je tady převrácené nákladní vozidlo a na místě by měly být všechny složky integrovaného záchranného systému. Pokud víte, kde přesně to je a jak ta situace tam aktuálně vypadá, tak nám to dejte prosím vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu při pátku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Právě teď nám dohrála na rádiu Relax písnička Set Fire to the Rain. To je píseň, kterou nahrála anglická zpěvačka a skladatelka Adele pro své druhé studiové album 21 v roce 2011. Za tuhle písničku získala cenu Grammy za nejlepší popový solový výkon na 55. ročníku udílení cen Grammy. A já musím říct, že ta písnička už od toho roku 2011 nám tady hraje poměrně často, vy máte rádi a my ještě radši, protože je to krásná balada plná instrumentálních nástrojů a samozřejmě zní prostě krásně. No ale my už jdeme na českou hudbu, dáme si Poetiku a jejich Blízko, tak buďte s námi blízko.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Krásný pátek, přinášíme zprávy.
1: Pytláci stále loví bez povolenek, rybářská stráž na Ohři má napilno a Kladno dokončuje přípravy na revitalizaci autobusového nádraží.
2: Relax Radio.
1: Rybářská stráž na Ohři má plné ruce práce. S teplejším počasím se zvýšil nelegální rybolov. Strážci na Žatecku v minulých dnech chytili dva pytláky. Oba muži přitom lovili v úseku chyť a pusť. Rybářská stráž pytlákům zabavila vybavení na rybolov a dále pokračují do přestupkového řízení, kde radnice rozhodne o pokutě. Kladno finišuje s přípravou řešení lokality autobusového terminálu. Zachovány zůstanou dvě zrekonstruované nástupní hrany s novými zastávkami a veřejným osvětlením. Dojde k odstranění nezhledných ocelových přístřešků a ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou pro přibližně 120 aut, doplněné zelení a sadovými úpravami, které počítají s výsadbou 2 desítek stromů.

0: fázi centralizace nejnáročnějších chirurgických výkonů. Metodické pokyny pro operace jater a slinivky i chirurgii jícnu byly dokončeny, v současnosti čekají na legislativní kontrolu a zveřejnění ve Věstníku ministerstva zdravotnictví. Od roku 2027 budou tyto výkony prováděny výhradně ve vysoce specializovaných centrech.
1: Sport.
0: Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi vedení 2-0 na sety a prohrál. Siniaková ztratila naděje rozehraný duel s Kanaďankou a nasazené devíce podlehla.
1: Relax Radio.
0: Dnes nás čeká jasná obloha s teplotami 24 až 28 stupňů Celsia. K večeru začne přibývat oblačnost, ale noc bude teplá.
2: Venku nám svítí sluníčko, víkend máme před sebou. Taková obvyklá otázka, co máš v plánu na víkend?
0: No tak včera jsem se dozvěděla, že dneska jdu na dětskou oslavu.
2: Aha. To zní zajímavě.
0: Mojí sousedky, kterou mám moc ráda, takže jí to nemůžu udělat, abych nepřišla. I když jí je 6, to nevadí.
2: No a máš pro ní už nějaký dárek?
0: Ne, poběžím pro ní teď.
2: A, dobře, dobře.
0: Nebo teda tak po rádiu.
2: Jasně, jasně, rozumím
0: no
2: tomu.
0: No a sobota, neděle uvidíme.
2: Jo, tak
0: asi nějaký shine budu chytat.
2: No já se trošku obávám těch bouřek.
0: No, to bude horší.
2: Tak snad to dopadne dobře. Musí to dopadnout dobře, ano. Protože my tady máme Havaj. Emma Drobná nám přinese Havaj a doufám, že v tomhle duchu se ponese celý víkend, protože samozřejmě nás čekají dny dětí a tak dále a tak dále. Už jsme se na to navykli, že je venku hezky.
0: Ano.
2: Tak snad to tak bude.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
1: Relax.
3: Relax Radio.

0: čase 10 hodin a 10 minut nám na rádiu Relax dohrála písnička od Emy Drobné Hawaii, kterou jsme vám slibovali už během našich zpráv. No a teď jdeme na hudbu další. Vogue. To je píseň americké zpěvačky Madony z jejího soundtracku k albu I Am Breathless. Píseň, kterou napsala a produkovala sama, byla inspirována voguingem, což je tanec popularizovaný v New Yorku na konci 80. let. Píseň byla vydána jako hlavní single z alba 20. března roku 1990. Vogue je písnička, která obsahuje texty popisující taneční parket jako místo, kde neexistují žádné hranice. Tak jdeme na to. Vogue už teď na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Největší hity

0: Na naše sociální sítě často přidáváme nějaké vtipné nebo informativní zprávy, ale tentokrát si na našich sociálních sítích můžete i zasoutěžit. Máme tady totiž soutěž na Instagramu, která probíhá až do 1. června. Můžete si vysoutěžit rodinnou vstupenku do Zooparku Zájezd pro 2 dospělé a 3 děti. Musíte samozřejmě sledovat náš Instagram Radio Relax, no a odpovědět na jednu ze soutěžních otázek, a ta zní, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. Stačí nám jenom jedno jméno a to musíte napsat samozřejmě pod ten příspěvek na Instagramu. Takže nás sledujte a samozřejmě soutěžte, protože vstupenka do Zooparku Zájezd se bude vybírat už 1. června v pondělí.
1: Relax.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Možná nás čeká deštivý víkend a to znamená, že bychom možná mohli být zalezlí doma na gauči a mít třeba v ruce telefon. Mě by zajímalo, jakou aplikaci na tom telefonu nejčastěji používáte. Napište mi to prosím na 606-736-736. Dáme si takovou relax anketu v tom, jaká aplikace je mezi vámi ta nejpoužívanější. Sama se nad tím zamyslím a už za malou chvilku se o tom pobavíme na relaxu. Jak je to s aplikacemi v České republice?
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Rodinný festival dobrého jídla a živé muziky Švihovské Léto Fest. Sobota 30. května od 14 do 22 hodin Švihov u Rakovníka. To je akce, na kterou se můžete těšit a v rámci ní se můžete také těšit nejenom na hudební vystoupení, ale i na tombolu plnou zážitků. Pro děti bude na místě skákací hrad a malování na obličej. No a sedmý ročník charitativního hudebního festivalu Hudlice Fest 2026 se bude konat v sobotu 20. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hudlice. Letos vystoupí David Koller, kapely Panopticum, Metallica, Revival, Baroun a další. Online předprodej vstupenek je z SMS Ticket. Vstupenky na Hudlice Fest si můžete příští týden vyhrát právě u nás na Relaxu. Tak poslouchejte a samozřejmě vyrážejte na akce, které vám dáváme jako tip Relaxu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: Posloucháte Rádio Relax a my se dneska dopoledne tady v našem vysílání bavíme o tom, jaká je vaše nejpoužívanější aplikace v telefonu. Dokonce existuje aplikace, která vám právě tuhle informaci může sdělit. Kolik času nejvíce trávíte na jaké aplikaci a co na ní třeba dokonce i děláte. Každopádně já tady mám jednu zprávu z Facebooku. Asi vede Facebook, potom počasí a můj rozhlas. To píše náš posluchač Drahoš na našem Facebooku. A vy mi určitě můžete psát už teď na 606 736 736, jaká je právě ta vaše nejpoužívanější aplikace. Uděláme si tady takovou anketu a rozhodně si řekneme, jak je to v celé České republice.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Máme 3 minuty před 11. hodinou, ale my stále tady u nás na Relaxu řešíme nejpoužívanější aplikace. Pište mi na 600 736 736, jaké jsou ty vaše nejoblíbenější a nejpoužívanější aplikace v telefonu. Mám tady další zprávy. Já nejčastěji používám Facebook. Věra. Věro, děkujeme za zprávu a poslední dobou dost využívám aplikaci a službu Rohlík. Hezký den, Tamara. Je to tak, míň a míň chodíme do nákupních center a do obchodů, takže i takovéhle služby určitě mezi ty oblíbené v telefonu patří. Tak mi to pište 606 736 736.

0: 11 hodin a 1 minuta, to je přesný čas.
1: Dnes ráno mezi Kladnem a Buštěhradem se převrátil kamion, z kterého poté unikala nafta a policie zadržela muže, který před nimi ujížděl vysokou rychlostí. Hezké dopoledne u dalších zpráv.
2: Relax Radio.
1: Dnes krátce před 7:30 ráno k převrácenému nákladnímu automobilu na boku spěchali krátce po převzetí služby kladenští profesionální hasiči. K nehodě došlo u kruhového objezdu na silnici mezi Kladnem a Buštěhradem. Událost se obešla bez zranění. Poškozenou naftovou nádrž hasiči utěsnili tmelem a zametili tak dalšímu úniku provozních kapalin. Komunikace zůstala s opatrností průjezdná. Policie chtěla udělat běžnou dopravní kontrolu 44-letého muže. Ten ale na výzvy zastavení nereagoval a začal hlídce ujíždět. Místy jel řidič rychlostí až 200 km v hodině. Nebezpečnou jízdu ukončila policie pomocí pit manévru. Poté bylo zjištěno, že muž měl zákaz řízení a řídil pod vlivem drog. Ulice Pudlovská v Lounech bude po dokončení prací kompletně opravena. Mluvčí města Pavla Kutlu.
3: I hned po dokončení současných prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu bude v ulici Pudlovská zahájena kompletní oprava komunikace. Rada města schválila navazující rekonstrukci tak, aby jednotlivé

0: sledovat. Sport. Japonskou rally rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž šampionátu po první etapě před třemi kolegy z týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v kariéře po letech 2023 a 2024. Relax Radio. Relax Radio. Počasí. V sobotu bude přibývat oblačnosti a bouřek. Teploty budou 25 až 28 stupňů Celsia a v neděli jsou hlášeny bouřky a deště. Teploty budou 24 a 27 stupňů.
1: Tak Baru, my tady teďko dopoledne řešíme nejpoužívanější aplikace v telefonu. Která si myslí, že to je ta tvoje?
0: No, asi Messenger. Mm-hmm. Ten určitě, to je jasný. No, a Instagram.
1: No, jsou to ty sociální sítě.
0: No, jsou to socky, no.
1: Je mi to úplně jasný. Možná to je tak i u vás, tak mi to dávejte vědět na 606-736-736 a pobavíme se tady spolu o tom na relaxu. A teď už 90-ková klasika. Aha, a jejich Take On Me. Už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte na vlnách Rádia Relax.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my dnes dopoledne řešíme nejpoužívanější aplikace ve vašich telefonech. Jdeme se podívat na 15 nejstahovanějších v rámci předešlého roku. Nejstahovanější aplikací se stal ChatGPT, což je samozřejmě aplikace, která používá umělou inteligenci a samozřejmě vám spoustu toho poradí, ale také se od vás dozví spoustu informací, které si do sebe ukládá. Je to nejpoužívanější a nejstahovanější aplikace roku 2025. Na druhém místě máme OnePlay, na třetím Klarna, což je počasí. Na čtvrtém místě je Temu, rádi objednáváte nějaké oblečení určitě a tak dále. Na pátém Allegro, na šestém Byla aplikace. Na sedmém Duolingo, je vidět, že se i umíme vzdělávat. Pak tady máme Google Gemini, což je opět aplikace, která vám často radí, generuje nějaké obrázky a tak dále, používá opět umělou inteligenci a pomáhá nám v každodenním životě. Pak tady máme WhatsApp, divím se, ten je až na devátém místě. Pak tady máme Stravu, což znamená, že jsou mezi námi i sportovci, kteří si chtějí změřit své výkony. Bolt, což je aplikace pro dopravu, aby jsme se mohli někam dostat, taková nová taxikářská služba. Pak tady máme Foodoru, všichni se rádi najíme, Disney+, Můj Albert a poslední Vinted, protože si mezi sebou rádi taky předáváme oblečení v rámci takových second handů na internetu. No, to byly nejpoužívanější aplikace a nejstahovanější roku 2025. Která je ta vaše nejoblíbenější? Dejte mi vědět.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I když máme pátek, tak je bohužel dnes náš klub i kavárna Rádia Relax zavřená, ale zítra už není zavřený naše kavárna. Na kavárně se od 21 hodin můžete těšit na DJ Vita, takže dnes bohužel jenom nějaká záhradní party a zítra se uvidíme na kavárně Rádia Relax s DJem Vito.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 na 4. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo, dejte si na něj pozor, projíždějte tam opatrně. Dále tady máme na silnici číslo 201 u Nezabudic, máme v téměř 500-metrové vzdálenosti kamení na silnici. Padalo tam z nějakého nákladňáku, tak si na to dejte pozor a u Nezabudic jezděte opatrně. No a na D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu je nákladní automobil odstavený a budete kvůli němu tam chvilku stát. Tak si na to dejte pozor, šťastnou cestu při pátku, ať všichni dorazíte do cíle, kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Pokračování kultovní komedie Ďábel nosí Pradu se stalo jedním z největších letošních hitů. Podle informací magazínu Variety si hlavní hvězdy pokračování odnesly za návrat do svých ikonických rolí miliony dolarů. Největší pozornost ve snímku Ďábel nosí Pradu 2 pochopitelně míří na Meryl Streep, která se po 20 letech znovu proměnila v obávanou šéfredaktorku Mirandu Presleyovou. Studio 20th Century Studios podle magazínu Variety nabídlo herečce honorář odpovídající jejímu statusu hollywoodské legendy. Streep si měla za návrat odnést 12,5 milionu dolarů. No, poměrně slušná částka.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Včera se nám bohužel nepodařilo porazit Kanadu a znamená to, že už jsme na mistrovství světa skončili, ale zítra nás čeká ještě semifinále, ve kterém se utká proti sobě Švýcarsko a Norsko v 15:20 hodin a večer ve 20 hodin Kanada proti Finsku. Tak uvidíme, jak to dopadne. Sázkové kanceláře samozřejmě běží plnými obrátky a největší šance se v tuto chvíli přikládají Kanadě. Tak jak říkám, uvidíme, jak to dopadne, tak zítra nezapomeňte koukat, ať víme, jak to dopadlo.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásné poledne, jdeme na relaxu na zprávy.
1: V rámci modernizace železniční tratě Praha-Kladno budou nové zastávky i stanice a Rakovnický soud včera projednával kauzu neoprávněného odstřelu jelena, obžalovaní vinu odmítají. Hezké poledne na relaxu s Bárou a Terkou.
2: Relax Radio.
1: V rámci odsouhlasené stavby nejdelšího úseku modernizované železniční tratě mezi Prahou a Kladnem projdou proměnou i zastávky a stanice. Další změnou bude i rychlost, protože vlaky budou moci jezdit až 145 km v hodině a tím se sníží doba jízdy o polovinu. Po finalizaci tratě budou nasazeny nové elektrické dvoupatrové jednotky, na které jsou cestující zvyklí ze západní Evropy. Včera projednával Rakovnický soud kauzu neoprávněného odstřelu jelena v Lánské oboře. Obžalován je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus a Ondřej Kratochvíl z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Desetiletý jelen měl hodnotu přes 100 000 korun a byl vykázán jako regulační odstřel dvouleté zvěře, kdy lovec neplatí. Oba muži svou vinu odmítli. Dnes proběhne noc kostelů, mluvčí arcibiskupství Pavel Šretr.
3: Například ve Slaném bude otevřený kostel svatého Gotharda, ve Velvarech kostel svaté Kateřiny Alexandrijské. V Záklonech můžete navštívit kapli svatého Izidora, v Neratovicích třeba kapli svatého Vojtěcha a hned naproti stavbu nového kostela. V Lužné u Rakovníka pak přivítá návštěvníky třeba Husův sbor a v Kladně mohou zájemci přijít do 9 kostelů a modliteben, včetně kaple svatého Floriána.
1: Otevírací doba kostelů bude různá, většinou od 17 do 22 hodin. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s

0: jasnou oblohu bez srážek. Odpoledne bude obloha jasná nebo skoro jasná. Teploty vystoupají až na 28 stupňů Celsia.
1: Máte doma bazén?
0: Ano.
1: Tak to byla odzbrojující odpověď. Já jsem doufala, že budeš držet se mnou basu a budeš se se mnou péct v bytě.
0: Tak se přijď vykoupat k nám.
1: O, tak to je moc hezká pozvánka. Doufám, že i vy takovou nějakou dostanete o víkendu, protože určitě i když možná zaprší, tak bude teplo. A vy už se můžete těšit na novinku na Relaxu Perpetuum Mobile od Evy Farné. Tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
3: Tereza Peštová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: Rodinný festival dobrého jídla a živé muziky, to je Švihovské Létofest. Sobota 30. května od 14 do 22 hodin na Švihově u Rakovníka pod Břízkami. Těšit se můžete nejenom na hudební vystoupení, a to třeba i na tombolu a spoustu zážitků. Pro děti tam bude skákací hrad a malování na obličej. No a taneční a sportovní centrum Moon vás zve na Den dětí. V sobotu 30. května od 15 do 18 hodin v Kladně v Arménské ulici. Děti si užijí spoustu zábavy jako na Divokém západě. Čeká vás animační program Můňanci, tematická stanoviště, taky koncert Tobiase Frey nebo představení Divadelka u zvonu. Vstupné je zdarma, tak víte, kam v sobotu vyrazit.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. května. Tento den roku 1949 se narodil klávesák skupiny Procol Harum Gary Brooker. A taky Francis Rossi z kapely Status Quo. V roce 1959 spatřil světlo světa také herec Rupert Everett. Naopak jeden život uhasl, a to bývalého prezidenta NDR Ericha Honeckera. Zemřel v Chile ve věku 81 let. Ročník 1960 je Mel Gaynor, bubeník Simple Minds. 29.5.1848 se Wisconsin stal 30. státem americké unie. Přesně po 81 letech naměřili Fritzi von Oplovi rychlost 200 km v hodině. Narozeniny dnes slaví také Noel Gallagher, člen skupiny Oasis. V 83. se členové skupiny Kiss na svém koncertě naposledy objevili ve svých známých maskách. Později, když se dali znovu dohromady, na svoji tradici navázali. Dalším známým oslavencem je dnes také Mel B, bývalá členka Spice Girls, ta je ročník 1975. 29. května 1954 se ženil herec Kirk Douglas. Po 36 letech se Boris Jelcin stal ruským prezidentem a v roce 1956 se narodila také jedna z klanu Jacksonů, Latoya. Během svojí pěvecké kariéry stihla pózovat i pro Playboy.
0: Významné události a výročí pro dnešní den. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je to tady, půjdeš?
1: No to je jasný, jdeme!
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem!
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě před zprávami před 13. hodinou tady máme dopravní upozornění pro Pražáky a Pražačky. Dejte pozor, kousek od malostranské stanice metra stala se dopravní nehoda v ulici Klárov, kde se srazila 3 osobní auta.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Jedna hodina, jedna minuta.
1: Králově dvoře mají novou odpočinkovou zónu z nevyužitých prostorů a na Mělníku v červnu odstartuje výstavba skateparku.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Králův dvůr na Berounsku příští týden otevře novou oddechovou zónu v záplavové oblasti. Město tam mělo volný pozemek a tak se rozhodlo udělat nové lavičky, koše na disc golf a vysázet nové stromy. Výstavba trvala pouze 5 měsíců. Město muselo změnit územní plán kvůli protipovodňovým opatřením a proto se rozhodlo o oddechové zóně. Už v červnu v parku na Podolí na Mělníku začne revitalizace, která má proměnit současný park v moderní volnočasový prostor. Prostor je mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Bude zde nový skatepark, pump track, zázemí pro odpočinek a další sport. Mluvčí zprávy železnic Nela Ebr-Fribová prozradí, co bude správa železnic dělat s ušetřenými penězmi a o jakou částku se vlastně jedná.
3: Díky nižším cenám v tendrech opraví správa železnic více tratí. Úspory přesahují 1 miliardu 600 milionů korun. Daří se snižovat nabídkové ceny uchazečů ve veřejných zakázkách a těch se navíc zúčastňuje větší množství firem. Úspory se týkají 80 akcí zaměřených na údržbu kolejí, výhybek, trolejového vedení, opravy přejezdů nebo prodloužení nástupišť. Například u obnovy úseku mezi Vsetínem a Horní Lečí se úspory blíží k 200 milionům korun. O tuto zakázku se ucházelo 7 uchazečů.
1: Iniciativa Nula včera spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze, do které mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbá.

0: Tereza Sikora-Flígrová.
1: Dlouhodobé sucho a horké počasí se projevují zvýšeným počtem požárů v přírodě napříč Středočeským krajem. Za poslední týden zasahovali středočeští hasiči u 12 lesních požárů na Kladensku, Příbramsku, Praze Východ a Praze Západ. Vzhledem pokračujícímu suchému počasí a zvýšenému riziku vzniku požáru doporučujeme zvážit místo pro případné rozdělávání ohně. Ohniště nesmí být na místě, které podporuje rychlý rozvoj požáru, například na suché trávě, v blízkosti lesa nebo pole. Neodhazujte nedopalky cigaret do trávy. Pokud pozorujete, byť jen malý požár, volejte linku 150. V tomto období i malá jiskra může během chvíle způsobit velký požár.
2: Linka 150. To je v případě, že by hořelo. Ano. Ale když půjdeme na vodu, tak tam by hořet nemuselo na té řece. Pojedeš letos? Chystáš se?
3: No jo, vlastně chystám. V červenci je tam něco naplánováno. Myslím, že Berounku.
2: Amazonku.
3: To doufám, že ne.
2: Berounka je krásnější než Amazonka, co myslíš?
3: Já myslím,
2: že bude bezpečnější. Berounka bude určitě bezpečnější.
3: To rozhodně.
2: Zdravíme všechny v povodí Berounky a posíláme Lady Gaga a Bruno Mars, tenhle ten krásný duet Zemřít s úsměvem. Die with a smile.
4: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: právě dnes připravuje Barča a můžeme je připravovat společně s vámi. Na adrese zprávy@radio-relax.cz mohou letět vaše příspěvky z ulice.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.

0: hokejový šampionát. Pro české hokejisty skončilo zapomenutelné mistrovství světa. Národní tým se ve Švýcarsku sice dostal do čtvrtým finále, ale čtvrtfinále bylo pro nás i rovnou finále na mistrovství. V duelu s Finskem jsme vstřelili jednu jedinou branku a s tím se vyhrávat nedá. Naopak Finové nám jich nadělili rovnou 4. Český národní tým tak skončil po druhé za sebou na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. S nepovedeným turnajem končí i éra Radima Rulíka na střídačce hokejistů. Konečným umístěním si národní tým sice oproti Loňsku polepšil na 5. místo, celkově herní projev i výkon váznul a turnaj nelze považovat určitě za úspěšný. Naši hokejisté už jsou teď doma na pražském letišti Václava Havla. Je vítalo zhruba 25 školáků z prvního stupně základní školy, kteří v té době byli na letišti na exkurzi. Jak se včera tedy hrálo? Švýcarsko porazilo Švédsko 3-1. Norsko nedovolilo Lotyšsku ani jednu jedinou branku a vyhráli 2-0. V americkém derby porazila Kanada Spojené státy americké vysoko 4-0 a naši bohužel prohráli s Finskem 4-1. Semifinále se bude hrát už zítra od 15.20 Švýcarsko-Norsko a ve 20 hodin hraje Kanada s naším přemožitelem s Finskem.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala v Praze. Před pár minutami se srazilo osobní auto s motorkou kousek od Kunratic v ulici Vídeňská. Pokud jedete do tohoto místa, jeďte opatrně, protože na místo vyrazila záchranka.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Přesný čas 14:00.
1: Na Kladensku ve Lhotě zůstali opuštění seniori a osoby se speciálními potřebami. A v osadách na Rakovnicku nemají lidé pitnou vodu a díky suchu si budou muset zažádat o cisternu. Hezké odpoledne s Bárou a Danem na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Ve Lhotě na Kladensku v soukromém zařízení pro seniory a osoby se speciálními potřebami zůstali klienti bezprizorně, bez jídla, bez prostředků a potřebné péče. Po majiteli se slehla zem. Klienti po zjištění situace hned dostali potřebnou péči od Českého červeného kříže. Celou situaci nadále vyšetřuje policie, která ji nemůže blíže specifikovat. V Jesenici na Rakovnicku nemají v osadách Chotěšov a Pedlno pitnou vodu. Lidé využívají vodu ze studní, ale díky velkému suchu je nedostatek vody. Proto město zřejmě i letos požádá o zapůjčení cisterny s pitnou vodou. V budoucnu se plánuje propojení severočeské a středočeské vodovodní sítě. Na projekt zatím nejsou finance. Tisková mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová nám přiblíží problematiku k užívání tabákových výrobků a kdo jej nejčastěji užívá.
3: U příležitosti Světového dne bez tabáku zveřejňujeme výsledky národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu, známého pod zkratkou Nauta, a to za rok 2025. Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní riziko.
1: Hlavní město Praha je o krok blíž vzniku nového středoškolského kampusu v Braníku. Podle ověřovací architektonické studie má bývalý administrativní areál, který hlavní město získalo ve veřejné dražbě v prosinci 2024, celkem za 649 milionů korun, potenciál proměnit se v moderní vzdělávací centrum až pro 720 studentů a studentek středních škol.
2: Sport.
1: Zástupcem mistrovské Slávie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za Květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek. Mezi trenéry zopakoval vítězství za Duben coach David Horejš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku.
2: Relax Radio.
1: Aktuální teplota na Kladně je 24 stupňů Celsia. Večer hlavně na severozápadě kraje bude polojasno. V noci bude převládat oblačnost. Ráno může být i přeháňka. Nejnižší teploty v noci budou 15 až 12 stupňů.
0: V těch předchozích zpráv jsme se bavili o vodě.
1: Ano.
0: A pak jsme narazili na račice.
1: Je to ta?
0: Račice. A ty jsi našla račice kde? Ty máš kde račice?
1: No, na Berounce.
0: A já mám račice v paměti, když stojím na řípu a koukám na Labe, tak na Labi.
1: Ano, ale...
0: Takže si představ, že mluvíme o voze a... takže zkrátka račice je několik. A co jsi chtěla říct, ale...
1: No ne, že jako to vypadalo, že ne, že bychom se kvůli tomu tady jako hádali.
0: No, že se normálně prali.
1: Ale jako chvílema jsem si myslela, že si myslí, že jsem blbá blondýna, která to vůbec nechápe.
0: No to jsem si vůbec nemyslela. A teďka druhá kontrolní otázka.
1: Ano.
0: Praha je hlavní město.
1: Ano.
0: Kolik existuje Prah, jako měst, které se jmenují Praha na světě? Co myslíš? Typni si. Typni si. Jedno.
1: Tak, ne, to ne. To si nemyslím.
0: Ne?
1: Jedna bude jako tady u nás v Čechách.
0: Tak
1: na Praha.
0: Podíváme se na to, už za chvilku se dozvíte, kolik vlastně Prah existuje.
4: Já tak zpívám, zpívám dál.
0: K tomu si zaspíváme. Pavel Celta, Pokáž na Relaxu.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Zdravíme Račice na Berounce, zdravíme Račice i na Labi a zdravíme všechny z Prahy. Z Prahy, protože jsme o tom mluvili, kolik známých měst a obcí se jménem Praha existuje. Takže hledali jsme a našli jsme, samozřejmě nemuseli jsme daleko, protože hlavní město České republiky je Praha. A pak je taky Praha, Prák v Oklahomě ve Spojených státech amerických. Město má zhruba 2400 obyvatel. V roce 1902 tu Prahu založili v Oklahomě čeští přistěhovalci. Nová Praha je na Ukrajině, je to městys a je to v Kirovohradské oblasti zhruba 6300 obyvatel. V Texasu ve Spojených státech je Praha, původně to byla česká osada, přibližně 20 stálých obyvatel je tam pořád. A pak jako páté místo je v Nebrasce ve Spojených státech amerických, je malá vesnice, která se jmenuje Prague, Praha, a je tam zhruba 300 obyvatel Praha.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu máme nahlášenou v Kladně v ulici Sportovců, to je hned na kraji s letiště a je to blíž k silnici, která spojuje Kladno a velkou dobrou srážka dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Z dálnice D8 posíláte dopravní upozornění u sjezdu na Roudnici nad Labem. Tady na tom sjezdu se srazila dvě osobní auta. Je to mimo D8, ale pokud budete sjíždět na Roudnici nad Labem, počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: pondělí na dětský den toho 1. června budeme mít spoustu soutěží, ale také bude finále jedné soutěže o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Až do pondělí 1. června navštivte náš Instagram Relax Radio a ptáme se, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku Zájezd těšit. Stačí nám jedno jediné, které napíšete, odpovídáte pouze na Instagramu Relax Radio do 1. června.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

Někdo rád píše na cizí zeď, někdo rád soutěží, tak já doufám, že v příští hodině budete psát na naši SMS bránu, protože já mám připravenou soutěž o cenu, o 2 vstupenky na zahájení letní sezóny v Kladně v zahradě Kladenského zámku, protože ve čtvrtek 4. června se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Bumbendu Jiřího Dvořáka a o tyhle ty vstupenky se bude soutěžit v příští hodině. Teď už ve 3:15 na 3 One Republic na relaxu.

Facebooku Relax Radio ptáme, spali jste někdy pod širákem a nebo pod stanem? Jana napsal hodněkrát, bylo to super, Jirka jistě, že brzo opáčko, Míla na Berunce skoro pokaždé, ty tady něco jmenuje, to se podívejte na Facebooku, dnes už jen seno pro ovce. Jana napsala, ano, ale nerada, nesnáším škvory. Ano, jsou určité věci, které vám mohou vadit, Jitka ani omylem pod stán, Pavel, no aby ne, ale teď už bych nechtěl. A nebo tady píše Pavel, taky jako kluk jsem ve stanu spával celý prázdniny, teď už potřebuju trochu toho pohodlí, takže časem někdy to člověk vytěsní ze svého života. A nebo tady je zážitek od Lenky, kdysi jsme s exmanželem na Valečově pod širákem zapadli sněhem, to bych asi nechtěl.

0: 15.00 přesně.
1: Soud v Rakovníku rozhodl o zastavení trestního řízení proti Zdeňkovi Pelcovi díky znaleckému posudku a nakladně je většina prací v podzemí náměstí Svobody hotová. Vítáme vás u dalších zpráv.
2: Relax Radio.
1: Loňská tragická nehoda, kterou způsobil podnikatel Zdeněk Pelc, skončila bez soudního projednání. Pelc v minulém roce jel na trase mezi Novým Strašicím a Řevničovem a zavinil čelní střed. Řidič, do kterého narazil, nehodu nepřežil. Podle policie byl pod vlivem omamných látek a alkoholu. Obhajoba upozornila na Pelcův vážný zdravotní stav. Rakovnický soud si zažádal o znalecký posudek z oboru zdravotnictví a na jeho základě rozhodl o zastavení trestního řízení. Většina prací v podzemí náměstí Svobody je již hotová. Velká část činností pod povrchem se týkala především vytvoření systému určeného k zadržování dešťové vody a zlepšení podmínek pro růst stromů. Nyní probíhají realizace nadzemních částí, jakož jsou pokládka nové žulové dlažby, vysazování zeleně a realizace dvou vodních prvků, které už mají připravené základy. Kulturní dům v Rakovníku se letos nedočká rekonstrukce. Proč, nám řekne mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Kulturní centrum v Rakovníku se interiérových úprav letos nedočká. Město dostalo jedinou nabídku. Návrh ceny od stavební firmy byl značně vyšší než předpokládaná cena projektu, která byla stanovena na téměř 7 milionů korun. Rada města tady vyhlásí nové výběrové řízení a rekonstrukce se posune na léto 2027 tak, aby neovlivnila chod kulturního centra během hlavní sezóny. V letošním roce dojde pouze k instalaci lustrů a úpravě schodiště.
1: Rekordní výhra v loterii Eurojackpot, v níž výherce v úterý získal téměř 3 miliardy korun, je pro člověka velkým šokem. Je třeba si dopřát čas na jeho zpracování a nezdráhat se říci o pomoc, doporučují psychologové.
2: Sport.
1: Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku, která pro jeho tým skončilo čtvrteční porážkou ve čtvrtfinále s Finskem, plánovaná operace kolene. Poté se jí začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně.
2: Relax Radio.
1: O víkendu bude přibývat oblačnosti, bouřky a slabé dešťové srážky. Teploty se budou dále pohybovat od 24 až 28 stupňů Celsia.
4: 3 miliardy korun, dokážeš si to představit v 5 korunách třeba tohleto?
1: No to neuneseš.
4: To neuneseš. Co bychom s tím dělali? Já bych to asi ani nechtěl.
1: Já jo.
4: Jo?
1: No.
4: Já nevím, já bych asi přestal chodit do práce.
1: Já ne.
4: Ty ne? Já bych to rozdal. 3 miliardy, tyjo, že já jsem si nevsadil.

0: Odpolední soutěž startuje právě teď. Dvě vstupenky na zahájení letní sezony v zahradě Kladenského zámku jsou tady. Je to pozvánka na písničky Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Bumbendu Jiřího Dvořáka. To zahájení proběhne ve čtvrtek 4. června od 19 hodin. Tady můžete být společně s Rádiem Relax a těšit se na hity Hanky Zagorové. A já potřebuji, abyste mi napsali slůvko, jedno slůvko, dáme si 20 minutek. Limit, termín, časový, abyste zavzpomínali na název jedné písničky. Hanka Zagorová zpívá jednu krásnou písničku, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo, a teď doplňte to poslední slovo, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo. Pište odpovědi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 736 736 a vyhrajte.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dejte pozor, v obci Záleznice u obecního úřadu osobní auto srazilo cyklistu.
0: Relax Radio.
2: Mělník 103,4 FM.
0: 103,4 FM.

0: Máme tady finále naší odpolední soutěže. Ptal jsem se, umíte doplnit název písničky Hanky Zagorové? Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo. A to poslední slovo nám řekne posluchačka Lada, kterou zdravím, přeju hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, to slovo je blankytné.
0: Takže dáme to spolu, je naprosto nezbytné,
1: aby nebe bylo
0: blankytné.
1: Blankytné.
0: Pozor, tady je důkaz.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné.
0: Výborně, výborně jsme to oba dva zarecitovali, nezaspívali, zarecitovali. Písničky Hanky Zagorové si můžeš poslechnout a třeba si i zatančit na to, protože některé písničky jsou svěžnější. 4. června bude zahájení letní sezóny v Kladně v zahradě Kladenského zámku v podvečeru 19 hodin a zpívat bude Eva Kleinová a Boom Band Jiřího Dvořáka. Půjdeš?
1: Skvělý, ano, půjdu.
0: Jsou tady 2 stupenky. A vzpomeneš si ještě na nějaký jiný název písničky Hanky Zagorové?
1: Takže strašně moc, ale asi si je nevybavuju, že by mě podle toho názvu znala.
0: To je jasný, když se zaskočí. Spěchám, nebo sanitka, můj čas a takhle, spousta krásných písniček. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu a přeju hezký víkend. Naslyšenou, ahoj.
1: Jo, díky, ano.
3: Relax Radio. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: VK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.

0: oslavy dny dětí nebo dnů dětí jsou v plném proudu, v plných přípravách. Budu se těšit, určitě zítra se potkáme v Rakovníku, v neděli v Novém Strašecí. Snad vyjde počasí, budeme se těšit. A teď pojďme na silnice, konkrétně dálnici D6. Za chvilku je tady Aleš.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Než předám mikrofon Alešovi, tak na D6 dejte pozor, 9,5 kilometr je to u Pavlova ve směru do Prahy pro poruchu odstavené osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 16 hodin, úplně přesně to mám radost. Jdeme na zprávě, tu Barča má dobrou náladu, protože se směje od ducha kuchu. Jdem na to.
1: V Žadci se dětem renovuje dětské hřiště, které bude hotové do prázdnin, a pytláci stále loví bez povolenek. Rybářská stráž na Ohři má napilno. Krásné páteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V Šafaříkově ulici v Žadci se kompletně rekonstruuje vytížené dětské hřiště. Děti tam budou mít nové houpačky, prolézačky a více možností pro pohyb a aktivní hru. Původní hřiště bylo nevyhovující po technické a bezpečnostní stránce. Revitalizace má být hotová do prázdnin. Rybářská stráž na Ohři má plné ruce práce. S teplejším počasím se zvýšil nelegální rybolov. Strážci na Žatecku v minulých dnech chytili dva pytláky. Oba muži přitom lovili v úseku chyť a pusť. Rybářská stráž pytlákům zabavila vybavení na rybolov a dále pokračují do přestupkového řízení, kde radnice rozhodne o pokutě. Tisková mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová nám přiblíží problematiku k užívání tabákových výrobků a kdo jej nejčastěji užívá.
3: U příležitosti Světového dne bez tabáku zveřejňujeme výsledky národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu, známého pod zkratkou NAUTA, a to za rok 2025. Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
1: Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak ohrožená není. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad. Trh je podle úřadu nyní stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat.
2: Sport.
1: Fotbalistky Sparty ovládly po 7 letech a celkem po 11. český pohár. V dnešním finále v Radotíně porazili Slávii až 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo bez branek. Sparťanky již dříve získaly také ligový mistrovský titul a triumfem v poháru završili double.
2: Relax Radio.
4: Počasí.
1: O víkendu nás čekají bouřky a v neděli déšť. Teploty budou stále vysoké i o víkendu. Výstraha požáru stále platí a k prevenci, jak jim předejít, nám poradí mluvčí hasičů pro Středočeský kraj Tereza Sýkora-Flígrová.
5: Dlouhodobé sucho a horké počasí se projevují zvýšeným počtem požárů v přírodě napříč Středočeským krajem. Za poslední týden zasahovali středočeští hasiči u 12 lesních požárů na Kladensku, Příbramsku, Praze Východ a Praze Západ. Vzhledem pokračujícímu suchému počasí a zvýšenému riziku vzniku požáru doporučujeme zvážit místo pro případné rozdělávání ohně. Ohniště nesmí být na místě, které podporuje rychlý rozvoj požáru, například na suché trávě, v blízkosti lesa nebo pole. Neodhazujte nedopalky cigaret do trávy. Pokud pozorujete, byť jen malý požár, volejte linku 150. V tomto období i malá jiskra může během chvíle způsobit velký požár.
0: Tak, no a hlavně bacha na nějaký ty táboráky večerní.
1: Já si jako dám pozor, Aleši, ale já jsem se chtěla ještě rozloučit jako s posluchačema a ty jsi mi to nedopřál.
0: No takhle, já jsem si právě myslel, že když se rozloučíme stylově ve dvojici, jakože já se přivítám a ty se rozloučíš, že to bude znít i líp, jako jo.
1: No dobře, no a tak a, jako můžeme, no, ale mohl jsi mi to taky říct předem.
0: Jako co, že se budeš loučit? To je tak nějak normální, bože, to v hodině. Tak to řekni, jako bych nic neudělal.
1: Pohodě. Ne, no tak ale když už to udělal, tak se můžeme rozloučit spolu.
0: Dobře, tak v tom případě. Barunka by řekla, já se s vámi loučím, a co k tomu?
1: Přeji vám krásný víkend a slovo předávám Alešovi.
0: A já budu celý šťastný, že jsi mi předala slovo a rovnou jim nabídnu a řeknu jim, jak to tady máme.
1: Ano.
0: Ne, to je nabídka muziky do příští hoďky. Marek Ztracený, Moje milá, přeju vám hezké páteční odpoledne. Venku je pořádný vedro, nevím, jak si užijeme víkend, koukal jsem se na předpověď a jako nebude to úplně žádná sláva, ale hlavně
1: vyčistí se vzduch.
0: Vyčistí se vzduch a bude volno.
1: Ano.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
6: Relax.

Máme 10 minut po 16. hodině odpolední, ta šťastná zpráva je, že je pátek, bře při pátku. Všimli jste si toho, že máme hned jako lepší náladu? Samozřejmě pokud nejdete na odpolední, to je pochopitelný, jo? Ale pokud máte normální pracovní dobu a už tak nějak míříte domů, tak si myslím, že musíte být naprosto happy jak dva grepy. Já tady s vámi budu další 3 hoďky, budeme si hrát, budeme si i něco povídat k tomu. Za chvilku pro vás mám, no, že to není nic veselýho, zpravodajství z hokeje.

0: tam už si myslím, že ta pozornost většiny hokejových fanoušků klesla. No a pak třeba k tomu ještě něco přidáme. Mám tady návrh ještě na soutěž, no jo, Instagramová soutěž, na tu nesmím zapomenout. Jdeme na to.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Tak je mi jasný, že ta pozornost k hokejovému šampionátu už lehce upadá po našem vyřazení, ale co si budeme povídat, i tak se v Evropě tahle akce těší obrovské popularitě. Letošní se koná ve Švýcarsku stále ještě a pokud vás zajímá, jaké jsou další termíny světových šampionátů v hokeji, ať to trošku jako protáhneme někam jinam a jaká jsou další hostitelská města, tak poslouchejte, protože po 10 letech se v rámci jubilejního 90. ročníku světový šampionát příští rok opět navrací do Německa. Tam se naposledy představil v roce 2017. No aby těch kulatých výročí nebylo málo, Německo se mistrovství světa ujme historicky po 10. Sledujete, jak to tak jako lehce odvádím tu pozornost. Jinak Premču si Německo odbylo už v roce 1930. Další, to znamená rok 2028, nebojte se, nepotáhnu to až do konce tisíciletí, ale to další v roce 2028 bude v Paříži a v Lyonu, tedy ve Francii. A co se mistrovství světa týče, tak poprvé se uskutečnilo v roce 1920. Od roku 1968 se koná samostatně i během olympijského roku. A nejčastějším pořadatelem světových šampionátů jsou Švédsko, Švýcarsko a Finsko. Takže oni vlastně tu čtyřku mají de facto takovou jako zaslouženou. Jinak jaký bude semifinále, to asi tušíte, mohli jste si to přečíst. Švýcarsko, Norsko a večer, to je odpoledne, a večer potom Kanada, Finsko. O třetí místo a to velké finále se samozřejmě hraje 31. o třetí místo odpoledne a finále potom večer. Na finále se podívám.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Pojďme se při pátku nechat pozvat, protože to bude stát za to. Švihovské Léto Fest, zní to strašně zajímavě. A věřte, je to rodinný festival dobrého jídla a živé muziky. Proběhne v sobotu 30. května, tedy zítra, od 14 do 22 hodin, kde jinde než ve Švihově u Rakovníka v areálu pod Břízkami. Těšit se můžete nejenom na hudební vystoupení, ale i na tombolu plnou zážitku. A děti si taky přijdou na své, bude tam pro ně skákací hrad a rozhodně se bude malovat i na obličeje, o to je vždycky strašný zájem. Tak, protože se blíží Den dětí, tak musela přijít pozvánka, to je jasný. Taneční a sportovní centrum Moon vás zve na Den dětí, mám tady zatím asi 8 úsměvných smajlíků, takže to bude stát za to. Taktéž sobota 30. od 15 do 18, takže nezapomeňte, od 3 odpoledne do 6 odpoledne v podstatě se vám o děti postarají v Kladně v Arménské ulici. Děti si tam užijí spoustu zábavy a to přímo jako na divokém západě. Animační program Muňáci, tematické stanoviště, malování na obličej a určitě tam bude i Tobias Frey, to znamená nějaký koncertík. Vstup je zdarma a jestli se nepletu, vzhledem k tomu, že jde o centrum Moon, tak by tam měla být taky moje kolegyně Terka, kterou pravidelně posloucháte tady na Relaxu. Uvidíme, třeba přijde, jestli se nebude stydět.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je Relax. Relax Radio.

0: Je to tady, půjdeš?
1: No to je jasný, jdeme!
0: Labyrint Kladno a divadlo Lampion připravili zábavné odpoledne ke dní dětí.
1: Sejdeme se v neděli 31. května ve 2 hodiny v Sýtenském údolí.
0: A užijeme si krásné odpoledne.
1: Plné pohybu, tvoření a zábavy pro celou rodinu.
0: A přijde i maskot Myšák Láboš.
1: Těšíme se na vás už tuto neděli v Sýtenském údolí.
0: Den dětí s Labyrintem!
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Na Relaxu právě teď ve 3:45 Matěj Smutný. Není to tak dlouho, co jsem četl takovou docela hodně zajímavou anketku, kde se lidi ptali, jakáže taková jakoby bizarní, nebo trošku jako funny výročí se jim líbí, který se neslaví úplně oficiálně, ale existují v kalendáři. Samozřejmě je to takový to výročí, který, o kterém se ví, ale že by se jako každý den s ním někam jako chodilo na veřejnost, to ne. Zvítězil, pozor, to vám musím říct, protože tomu bych se hned přiznal, Mezinárodní den spánku v práci. To je úplně neuvěřitelný. Už jsme se tady o tom několikrát bavili, že jsou firmy, kde to mají jako celkem, ne že příkaz, ale jako kdo by chtěl po obědě, tak si může dáchnout a nemusí to být zrovna v pátek, ale vlastně kterýkoliv den. Potom se mi líbil a velký úspěch měl den líného chození. To prý oslavuje pomalé tempo života. Je to úplně ideální na odpoledne, nevím, jestli na páteční, to většinou už se zrychlujeme na víkend, ale přijde mi to jako dobrý. Potom den bez e-mailu v práci, to je science fiction, by se dalo říct. A potom teda bychom se měli podívat na ten pátek, to je vlastně takový magický čas, kdy produktivita vlastně už se mění v čekání na víkend a lidi začnou hodně často používat větu, já to tady docela dost často říkám, to už pořešíme až pondělí.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.

0: Mrkněte na hodinky a na hodiny a na cokoliv v podstatě, co vám ukáže čas. Mělo by tam být rovných 17.
1: Relax Radio.
0: Takhle, o víkendu to nebude úplně růžový, protože nás čekají bouřky a v neděli dokonce i deštík, ale teploty budou stále vysoké, tak pozor na to, nezapomeňte se namazat a teď myslím samozřejmě krémem, to je jasný. Jak už jsme tady říkali ve zprávách před hodinkou, kdyby náhodou jste někde dělali nějaký táboráček a tak dále, dávejte pozor, protože je zvýšené riziko požáru. Muzika, která nás čeká, si myslím, že pokud máte málo energie, tak vás trošku rozproudí. Shepard, Geronimo.

0: 17 hodin, 6 minut tomu, tohleto je dvojka, která má moje obrovský sympatie. Obě jsou to svým způsobem hezký ženský, Sabrina Carpenter, současný hitovky, to je prostě, ta je celebrita, by se dalo říct, Madonna, tak tam o tom nemá ani cenu mluvit. Dohromady dali dokupy skladbu, která se jmenuje Bring Your Love, a ta si aktuálně vede v Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia, velmi dobře, postoupila ze 7. místa na 5. A vzhledem k tomu, že má před sebou ještě relativně dost kol, tak si myslím, že ta se do té první trojky, potažmo na jedničku, určitě dostane. A když už jsme u té relaxády, tak jsem vám chtěl říct, že jsem se před chvilinkou díval, jak dopadla ta poslední, ta byla ve středu, a 4 písničky už tam jsou 5 kol. To znamená, to je prostě takový pravidlo, že po 5 kolech se mění. Mění se s novinkama, který vlastně servírujeme taky v rámci relaxády. Takže je jasný, že příští týden ve středu všechny 4 novinky, které jsme hráli ve středu a na které se můžete podívat na těch webovkách našich, tak se dostanou do té základní desítky. Jako musím teda uznat, že tohle to je, jako to se málo kdy stává, aby všechny 4. Takhle, 2 normálně, 3 to už je výjimečný, ale prostě 4, no to je klika, jak, no nebudu to ani říkat kde. Tak se těšte, třeba i na Madonu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak trošku návrat do 90. let, myslím tím hudební Unique 2 Break My Stride, máme 17:17, krásně nám to vyšlo. Před chvilkou jsme měli dokonce ještě 17 vteřin, to je úplně super. Teď jsem se tady díval na dnešní takový ty výročí, který máme. My jsme tady o pár mluvili, ale to byly takový ty výročí z říše snů, co bychom si jako přáli. Ale dneska pozor, je třeba Národní den, a to vůbec nevím, kde se to vzalo, Národní den kancelářských sponek. Navíc je pátek, takže nevím, možná, že si je vezmete z kanceláře domů. Daleko víc se mi líbil Mezinárodní den Everestu, kde je teda poslední dobou, jestli to aspoň trošku sledujete, relativně dost velká cpanice o vrchol. A pak jsem tady našel ještě jeden, je Národní den aligátoru. No tak to je prostě bomba, já myslím, že rozhodně je co slavit.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 29. května. Tento den roku 1949 se narodil klávesák skupiny Procol Harum Gary Brooker. A taky Francis Rossi z kapely Status Quo. V roce 1959 spatřil světlo světa také herec Rupert Everett. Naopak jeden život uhasl, a to bývalého prezidenta NDR Ericha Honeckera. Zemřel v Chile ve věku 81 let. Ročník 1960 je Mel Gaynor, bubeník Simple Minds. 29.5.1848 se Wisconsin stal 30. státem americké unie. Přesně po 81 letech naměřili Fritzi von Oplovi rychlost 200 km v hodině. Narozeniny dnes slaví také Noel Gallagher, člen skupiny Oasis. V 83. se členové skupiny Kiss na svém koncertě naposledy objevili ve svých známých maskách. Později, když se dali znovu dohromady, na svoji tradici navázali. Dalším známým oslavencem je dnes také Mel B, bývalá členka Spice Girls, ta je ročník 1975. 29. května 1954 se ženil herec Kirk Douglas. Po 36 letech se Boris Jelcin stal ruským prezidentem a v roce 1956 se narodila také jedna z klanu Jacksonů, Latoya. Během svojí pěvecké kariéry stihla pózovat i pro Playboy.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí na koupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je tu páteční odpoledne, nebo pozdní odpoledne, co si budeme povídat. Může se stát, že na dálnicích a vůbec na silnicích bude větší provoz, tak jezděte opatrně. Kdyby něco, tak nezapomeňte, že máme dopravní linku řidičů 606 736 736. Teď bych se konkrétně podíval hlavně na dálnice, na D1 od polských hranic směrem do Prahy zhruba na 26. kilometru. Dvě auta po nehodě stojí v odstavném pruhu, takže v podstatě provozu moc nebrání, ale je dobrý s tím počítat, protože občas auta v obstavném pruhu vás dokážou překvapit. To samé se asi taková stýká na okruhu. Na 18. kilometru ve směru na D1 je neprůjezdná krajnice. Taktéž byla tam zhruba před dvěma hodinami nehoda dvou osobních automobilů. Ta už je vyřešena, ale auta ještě stále zůstávají na krajnici. Tak s tím počítejte, abyste se tam nepřiřítili a nedali náhodou třetího do party.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.

97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Samozřejmě přes celý týden člověk uvažuje, kam vyrazí o víkendu, aby si trošku jako zlepšil náladu. Teď nemyslím ty celodenní výlety, ale třeba pokud máte ještě sílu a chuť a vůbec chtělo by se vám, tak kam za zábavou? Měl bych tady pro vás tip.
1: Leta 80.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Melanie Martinez, Disney Princess, to je aktuální muzika 7 minut před 18. hodinou. Dalo by se říct, že večerní, přestože to venku na večer rozhodně nevypadá. Po celé, tedy po té 18. hodině, to už taková vybudovaná tradice, se podíváme do psího útulku. Máme tady jednoho adepta, který sice jako není nejmladší, ale to vůbec nevadí. I přestože už mu je 17, tak by stále rád někam domů. Pokud se chcete podívat už dopředu, protože jsou i fotky, tak můžete mrknout na www.radio-relax.cz, rozklikněte si pejsko stránku a tam na vás bude koukat Askin. A za chvilku si o něm něco řekneme.

0: or another.
1: Je tu pátek s datem 29. května a teď navíc s 18. hodinou.
2: Relax Radio.
1: Asi nejvíc člověka zajímá předpověď počasí na víkend. Zítra, mluvíme teda konkrétně o sobotě, ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, sem tam nějaký deštík nebo přehánky, to je ta zpráva, která moc nepotěší. Na druhou stranu teploty budou stále vysoké, 24 až 28 stupňů Celsia. Uvidíme, jak to dopadne. Co se týče neděle, bude to nemlich to samý jak přes kopírák, jenom s tím rozdílem, že se mohou objevovat ještě bouřky. No a co si zahrajeme po 18. hodině? Kromě teda toho, že se vydáme do psího útulku, tam už na nás čeká jeden aspirant na psího domácího kámoše, tak dáme určitě i Madonu, Like a Virgin. No a k tomu vám tak maximálně popřeju hezký večer.
2: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
3: Relax Radio.
2: Relax. Well, the world around the world.

0: 17 let, jmenuje se Askin a možná je to proto, že my chlapi prostě s tím věkem to máme trošku jinak. Je, bohužel Askin má měl nebo měl smutný život, by se dalo říct. Na začátku byl zavřený jenom v nějakým malým kotci, co jsem se tak jako dočet, byl skoro bez pohybu, pak se začalo blízkat na lepší časy, dostal se k nějaký paničce na takzvanou dočasnou péči, jenže takže se dostal i na zahrádku, mohl se volně pohybovat a tak dále, no prostě poznal, co je v životě hezký. Teď je aktuálně v útulku, aby jsme i řekli v kterém, protože to je docela potřeba, je to útulek pro opuštěná a týraná zvířata Anidev, který najdete v obci Žim 59, ale tyhle ty informace všechny máme na stránkách, právě v té sekci Pejsko stránka, tak tam čeká na někoho z vás. Je mu 17, jo, berte v potaz to, že už to není žádný divok. Zase na druhou stranu je hodný, klidný, nenáročný, takže jako teď už chce jenom dožít. Chce dožít u nějakého fakt jako asi hodného pána, který už si ho nechá, nechci přímo použít to slovo až do konce, ale je to tak. Mrkněte se na www.radio-relax.cz, rozklikněte si Pejsko stránku, taky jsem neřekl úplně všechno. Je to poslední pes, to znamená ten úplně první, jmenuje se, tak jak jsem říkal, to znamená Askin, je mu 17 a čeká na vás.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

Co si budeme povídat, Madonu a její muziku pozná snad úplně každý, kdo se alespoň trošku v muzice orientuje. Tahle ta písnička, ta z ní udělala, ono vůbec celý to album z ní udělalo globální superstar, protože do té doby byla známá hlavně jako vycházející hvězda, znáte, jak to vypadá takhle na rozjezd. Potomhle už byla prostě a jenom Madonna. To stačilo říct jedno slovo. V některých rádích, a to bylo docela zajímavý, byla tahle ta skladba docela problematická kvůli názvu a textu, protože tam jaksi neseděl ten název s tím, kdo se za ním skrýval, to znamená ta Madonna. Ale tím si to získalo větší publicitu, že jo? Protože, co si budeme povídat, to pop music takhle často funguje na principu. Zakážeme to? Výborně. Teď to chce slyšet úplně každý. Jinak pro mě třeba je nezapomenutelný z té doby takový ten Madonna look, to znamená tak jako, jak vypadala. To byly ty krajkový rukavičky, pamatujete si, jak jsme si lepili plakáty z bravíčka na stěnu a tak dále, křížky, vrstvené šperky a hlavně teda, co mě vždycky rajcovalo, to byly ty rozcuchaný blond vlasy. Jako odstartovalo to módní vlnu, kterou vlastně kopírovali miliony teenagerů a dalo by se říct, že ta popularita ji vydržela až do dneška.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Co si budeme povídat, dneska je 29. května a den dětí, to znamená 1. července, fakt jako blíží. Slavit se bude na hodně místech už teďka o víkendu, takže možná přijde vhod pozvánka od tanečního a sportovního centra Moon, který vás taky zve na oslavu Dne dětí a bude to stát za to. Bude to zítra, tedy v sobotu 30. od 15 do 18 hodin v Kladně v Arménské ulici. Dobrý si to zapamatovat. Děti si tam totiž užijou spoustu zábavy jako na Divokém západě a vy jako rodiče si určitě odpočinete. Animační program vás tam čeká, muňáci, tematické stanoviště, to znamená nějaký soutěže, malování na obličej a koncert. Pozor, bude tam Tobias Frey. Vstup je zdarma a možná se tam myhne někde i moje kolegyně Terka.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. It's gonna be a good night.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Dobrá muzika na zábavu, myslím si, že teď do tohohle počasí se víc než hodí. Rozhodně za ní můžete vyrazit třeba o víkendu. Otázkou je, co si vyberete za muziku, to znamená, kam se vám chce. Kdyby do klubu, máme nabídku.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: Máme zhruba 3 minutky po 7:15, to znamená, že se pomalu, ale jistě chýlíme do finále. Za námi je tedy svém strašně příjemná muzika a tady je vůbec sám o sobě sympaťák. A před námi, dejme tomu třeba otázka, co bychom eventuálně mohli dělat o víkendu. Můžeme slavit, protože zítra je Národní den elektrokol. To jsem ani netušil, že elektrokola mají takovou historii. 1895 je první americký patent na elektrické kolo. Takže pokud máte elektrokolo, já bych se za něj už taky nestyděl, tak klidně nikam vyražte, ono občas to může jako docela dobře dopomoc. No a nebo, pokud jste spíš na ty motoristické akce, tak stačí, když řeknu jedno slovo, bez nějakýkoliv pozvánky. Řeknu legendy a možná, že tak minimálně 30-40% z vás bude vědět, o co jde. Tak zítra se tam uvidíme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: Je to tady, ještě půl minuty a máme 19. hodinu.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Možná bych si na víkend představoval trošku lepší počasí, když už máme ty dva dny volna. Ráno a dopoledne, a to mluvím o zítřku, bude oblačno až zataženo. Může se vyskytovat i občasný deštík nebo přehánky. A odpoledne potom bude oblačno až polojasno, jenom s lokálními přehánkami a bouřkami na vlastně na ostatním území. K večeru samozřejmě klasika, bude srážek i oblačnosti ubývat. Nicméně mám i dobré zprávy. Teploty 24 až 28 stupňů. Mluvím o zítřku. V neděli zpočátku bude polojasno až oblačno, v Čechách dokonce prý až zataženo s deštěm, ale můžou se objevit pravidelnější bouřky na více místech. Jinak čekejte, že i v neděli bude teplota relativně vysoká, 24 až 28 stupňů. Tak pravda je taková, že jsem se chtěl loučit takovýma jako optimističtějšíma zprávama, no, ale nedá se svítit, realita je taková, jaká je. Tady by vůbec nevadilo, kdyby se ty meteorologové spletly, jako se jim občas stane. I přes to všechno vám popřeju hezký den. A to jak ten sobotní, tak i nedělní, prostě užijte si víkend a já se těším zase v pondělí.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio. Listen, my good friend.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. května. Tento den roku 1955 se narodil člen kapely Clash Nicky Toper-Heaton. Should I stay or should I go now? Roku 1971 přišel na svět v Jihlavě hokejista Jiří Šlégr. Roku 1434 se uskutečnila historická bitva u Lipan. Tři roky předtím byla upálena Johanka z Arku a v roce 1866 se v Prozatímním divadle v Praze konala premiéra opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 30.5.1913 vznikl nový stát Albánie. Roku 1954 zabihl Emil Zátopek jeden ze svých světových rekordů. Španělsko se roku 1982 stalo 16. členem NATO a ženil se zpěvák Paul Simon. Relax Radio.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.